0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Digoberci. Čau, Bachta Litavin.
2: Nevadej.
3: Soj, Berci, kážas.
1: A ich schystali ma te žapi balanga.
4: Kirva.
5: Konsi.
4: A vyspí balanga.